Zastavnik žemo da je žurnal sabrine, što ne može za sve ljute kiseline. Sreće me zastavnik žemo da dužio rezervne ključeve od kantine. Uzmio se krene gospoda slema, podjede stetak, stegli od šema. Skine šapku, uzme kartiku i nema za krema. Č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č,